počíváš s Rádiem B.

0: Jsou 4 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Don't

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na rádio.

Radio Bečko. Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Mm-hmm.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Vítejte u pořadu Sound Underground, zaměřeného na českou ambientní, elektronickou a alternativní hudbu, kterým vás bude provázet Michal Kořán. Dnes jsem opět vybral mix novinek i starších skladeb, jejichž playlist najdete na naší facebookové stránce Radio B a také na facebookové stránce ambient.cz. A nyní vám přeju už ničím nerušený, příjemný poslech.

0: Je 9 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.

Ahoj, tady je STVS, jsme na Bčku a před náma relax číslo 124. Dneska to bude v podstatě celý o drum and bassu, ale začneme housíkem. Já vám přeju příjemný poslech.

Po Baking se dostáváme k prvnímu drum and bassu a tím je freestyle od Bumfunk MCs. V relaxu a na Bčku.

Teď jedna vyslovená stařešina, stojí za ní Eda Vyrážka a Kukátko, a.k.a. Edrašen Optical.

Relax,

Dohrávající noisy bude střídat High Contrast v relaxu a na Bčku.

Rozhodně jedna z mých nejoblíbenějších od ShyFXe. Roll the dice v relaxu a na Bčku.

Dostáváme se k mému velkému oblíbencovi a tím je Kalibr. Tohle je Badger in Force.

0: lo sonido de alegría en el bloque.
1: Povede nátem Notka od Brethrenu. Co říkáte?

Za mě jednoznačně záležitost na parket a stojí za ní GNT 247 v relaxu a na Bčku.

Relax číslo 124 je pomalu u konce a já se s váma budu muset rozloučit. Doufám, že se vám to dneska líbilo a že se budete těšit na příště. Do té doby se mějte moc fajn, buďte dobří a...

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Neboj se uvolnit.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných $81.4 milionů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

0: Once you create a little space between you and your mind, between you and your body, this is the end of suffering.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
6: A kde je Goldin? Yo!

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

tichá, obchody zavřený, oranžová o samotě bliká. A po mně zbyde hromada krámů, lampy svítí, zasínej až kránu. Nechci jít domů ke zdem a jejich němotě tváří, tvář samotě pátrám po hodnotě a vždycky najdu tebe, tvůj dotek, rezum.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Penalties against possession of a drug should not be more damaging to an individual than the use of the drug itself. Nowhere is this more clear than in the law against possession of marijuana in private for personal use.
1: Hudební novinky na Rádiu B.
2: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
3: Radio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.
2: Zpomal s náma.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Ujel mi vlak. Ujel.

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Dámy a pánové,

Krásný večer, vážení přátelé, začíná Vintage Sea. Zdravím všechny posluchače u rádiových přijímačů a vlastně i u těch internetových. Právě nám začíná hodinka od 8 do 9 na vlnách Rádia Bčka. Já jsem Cvrkoslav Zelený, zase jsme se nějakou dobu neslyšeli, ale všechno proberem, takže se běžte polně postavit, zkušte si pro něco dobrýho k pití a myslím si, že naše hodinka může právě začít. Vintage Sea číslo 168, Cvrko Brko ve studiu. A zbytek už je na nás, tak pojďme na to!

Takže ještě jednou pro všechny pozdě příchozí přátelé, ladíte Radio Bčko, vintage číslo 168 a my jsme ho právě odstartovali prvníma dvouma peckama Somebody's Watching Me od Rockwellu a Sing It Back, Maloko. Přátelé, moje obě oblíbené písničky, takže proč s nima nezačít? Dneska si dáme takový rychlejší start a myslím si, že už u třetí, čtvrtý, pátý písničky se to začne lámat a pomalu budeme zpomalovat, ale to už je takový můj prostě tradiční věm, no, co se dá dělat. No a vlastně nevím, kde začít, tak to vememe nějak po pořadě, takže bych to začal asi dnešním dnem. Já to dneska přednahrávám, přátelé, už to tady nahrávám je 3 hodiny a 5 minut a já už sedím pilně ve studiu a nahrávám pro vás tenhle ten díl. A vy asi víte proč, protože hrajeme od 4:30 hokej a já bych vlastně o ten hokej přišel, když bych tady byl ve studiu nebo nestihl bych se připravovat a podobně. Takže kvůli tomu jsem tady už teďkon. Já jsem měl dneska ještě super den v tom, že jsem byl u zubaře. Paní doktorka mi nalepovala novou korunku, takže já jsem vlastně byl na půl dne v práci. A pokud děláte od 5:30, tak půl dne v práci končí o 9:30. Takže jsem rovnou v 9:30, když ostatní kolegové chodili ještě do práce, já odcházel z práce. A pak rychlej zubař, koupil jsem si nový telefon dneska, protože se ho potřebuji vzít na dovču kvůli foťáku, ale k té dovče se taky ještě dostaneme. No a potom od zubařky vlastně rovnou sem k vám, následně půjdu kouknout na hokej a potom zalejt papriky na zahradu. Doufám, že i k tématu zahrada se dneska ještě dostaneme. Takže já tady mám dneska 3 hodiny odpoledne, je mi vedro úplně neskutečný. A ještě, že jsem abstinent, takže teď k tomu nepochlastávám. Takže tak, no. Pojďme si dát rovnou další skladbu. A když se tak slyším, tak se rovnou vrhnem na rubriku, co dneska ještě je papije. Další skladba Space Cowboy. Za mě netřeba přestavovat, tak pojďme na to.

0: Srdce, práve ladíte Vintážek s Srkoslátkem.
1: No a my už máme za sebou skladbu Space Cowboy, přátelé. Máme za sebou znělku, takže už vlastně frčíme v plný parádě. Já jsem vám slíbil před písničkou, že si dáme rubriku Co dneska Štěpa pije. Hele, piju Fernet, jo, ale je to peklo. Byl jsem si v Bile vlastně pro butylku Fernetu. Co mě hodně překvapilo, že v Bile stojí ten lepší Fernet o 20 korun míň než ten horší Fernet, jo, a to mají mezi sebou nějakých 8 voltů rozdíl, ale to vem čert, takže tím jsem se nějak tak vybavil cestou do studia. Následně bylo hnedka po otvíračce, takže v pivotéce vedro, ale vedro až do prdele, opravdu já tady sedím bez trička, teče mi z čela. Člověk by si řekl, neměl by si pít Štěpo ten Fernet, ale já vzhledem k tomu, že jsem profesionální alkoholik, tak jsem si došel pro studené točené pivo. No a tím si tady teďkon lámu do ksichtu vlastně jedno pivíčko z naší pivotéky. Je to nějaký řezaný, ale upřímně jsem zapomněl, jak se jmenuje. No a k tomu se přikládám právě tím dobrým Fernetem. Hele, taková je moje životní situace. Lepší už asi nebudu, ale hlavně, že mě to baví. Já jsem rád, že to baví i vás, takže tolikero k tématu, co dneska Štěpa pije. No a my už se společně vrhneme na další skladbu, tentokrát Sweet Dreams, Eurythmics. Myslím si, že není potřeba přestavovat. Tak pojď mi.

Máme za sebou Eurythmics, Sweet Dreams, přátelé, moje oblíbená skladba. Mně vlastně přijde, že většina těchto skladeb jsou moje oblíbené skladby, takže co se dá dělat. Každopádně přemýšlel jsem nad nějakým zajímavým tématem a myslím si, že téma tohoto vstupu by mohl být hokej. Takže já nevím jak vy, ale pro mě mistrovství je takový malý sportovní svátek. Já vlastně vůbec žádný sport nesleduju, všechno je mi úplně jedno. Fotbal, formule, vole, golf, já nevím, co tě napadne. Tě to vlastně všechno jde jedním uchem tam a vlastně to ani nepřijímám, takže ani druhým ven, mě to je úplně jedno. Ale ten hokej, to je vlastně jediný 14 dní, kdy sleduju a kdy vlastně chodíme třeba na pivo, podívat se na promítání, nějakým způsobem zafandit. Jako ruku na srdce asi nejsem takový ten debílek, co by si dával, vole, vlaječky na zrcátka od auta, nebo víš, co by chodil v drezu do práce a podobně, to úplně nedělám. Ale na olympiádu jsme koukali, teď na mistrovství koukáme. Mám někteří, co mě vlastně znáte z fotografie a víte, jak jsem veliký, to překvapí, ale já jsem dřív hrál taky hokej. To, že mě pak vlastně všichni moji vrstevníci přerostli třeba o hlavu, to už je věc druhá, takže já jsem jim potom v 15 přestával stačit. Ale pořád to ve mě nějakým způsobem zakořenilo a hokej mám hrozně rád a koukáme. Letos se nám dvakrát nedaří na rovinu, ale zároveň hrajeme takový jako srdcerivný hokej, nejsme jako takový, já nevím, buzničky, nebo týž, není to úplně špatný, minimálně se na to celkem fajn kouká, teď jsme hráli s těma Švédama, ty jsme porazili a chtěl jsem říct o Kanadě, s tou jsme skoro hráli dobře, jako neberte to zle, a dneska nás čeká Finsko, vy už vlastně víte, protože já nahrávám, teď je 15:30, já nahrávám trošku dřív, tak vy už víte, jak to dopadlo, ještě než tenhle pořad začal, a já jako prorok vám teď můžu vlastně říct, že se těším, až vyhrajeme a postoupíme do čtvrtfinále. Takže doufám, že mi někde teď v 8:30 dáte za pravdu. A pokud ne, tak se nezlobte za to, že to kluci nedali a dáme to za rok prostě, no. Přijedou nějaký hvězdný prach NHL a podobně. Ale hokej mám kravsky rád, takže tolik rok hokej. No a co se týče muziky, mám tady specialitu Mr. Bombastic Shaggy Shit. Takže pojďme rovnou na to, ať kurva stihnu ten hokej o 16:30. Takže zpátky k muzice, vintážek pokračuje a tohle je Mr. Bombastic.

No a za námi je Mista Bombastik. Přátelé, probrali jsme, co vlastně mám dneska dobrýho k pití. Já doufám, že i vy máte nalitej nějaký třeba chladný, řekněme, tropický drink. Já mám hrozně rád takový ty džusíkový, různý takový ty, co se člověk stydí si jako objednat na baru, ale přitom to máme všichni rádi, jo. Takový ty džusíky a grenadíny a ovoce nahoře, takový ten pomerančík, paraplíčko. A jak se jako těsně styděl si to někde objednat, ale ty vole, mám to hrozně rád, jo. To jenom tak mezi řečí. No a naše další téma, probrali jsme alkoholismus, já myslím, že bychom se rovnou mohli vrhnout na cestování. Já jsem vám v minulém díle v tom, co jsem nahrával, jo, ono už je to nějaký pátek, nastínil, že bych měl plán teďkon vyrazit na jaře do Thajska a potvrdilo se to. Nějakým způsobem budu vyrážet za týden, možná týden a půl. Je to červen 10. zdali se nepletu ve středu, takže mě čeká ještě týden práce, ale bože, těším se úplně kravsky, opravdu. Naplánoval jsem tam skvělý výlet, kde bych si dal den v Bangkoku, následně bych přelítnul do Trátu, dám si den v Trátu. Tam vzhledem k tomu, že jsou legální všechny ty věci, co legální bejt mají, tak mám návštěvu pěstírny, podívám se, jak to tam funguje, nakoupím si sortiment a potom mě čeká výlet lodí právě na ostrov Koh Mak, kde budu bydlet asi 14 dní a tajně doufám, že bych si udělal třeba potápický kurz nebo se podíval vedle na ostrov na jejich národní přírodní parky a tak dále a tak dále. Až se to vlastně vyvrbí a vycílí to v to, že si dám zase den v Bangkoku před odletem domů, zase ztrátu poletím do Bangkoku, tam den zůstanu, abych měl takový ten klídeček a následně přes Frankfurt do Prahy. Strašně se na to těším, v práci už mě to leze nějak na nervy poslední dobou. Nebo ne, že by mě jako štvala ta práce, ale štve mě prostě to vstávání a takový ten režim a to já miluju režimy, ale zároveň vole, vlezte mi na záda, to prostě nejde dělat rok dva v kuse, takže teďkon Thajsko na měsíc a vlezte mi na záda, ale co si budem hovořit. A vlastně, když jsme to takhle hezky nakousli, tak mám pro vás připravenou úplně skvělou skladbu, která právě potvrdí tu moji náladičku, jmenuje se No No No No a je to taková reggae klasička, pohodovička, odlehčivačička. Přátelé, vy dále ladíte rádio Bčko, omlouvám se za přeřek a Cvrkoslav Zelený v pořadu Vintage C je stále jenom váš a ještě další půl hodinu bude. Tak pojďme zpátky k muzice, Down Pen a No No No!

Dohrála nám skladba No No No od Downpan. Přátelé, tohle byl takový můj oslý můstek k tomu vlastně se dostat k pomalejším písničkám. Ne, že by všechny ostatní pecky do konce dílu byly reggae, ale nějakým způsobem teď trošku zpomalíme. Bude tam nějaký garage rock, možná psychedelic rock. Vidíte sami, kam se zasměřujem, ale tak jako tak už to nebude žádná diskoška. Já pokud koukám správně na hodiny, tak máme 25 minut do konce, což znamená, že pokud poslední 10 minut je písnička, tak mám 15 minut na to se vykecat. Ale pro normální lidi je to v pohodě, ale já vzhledem k tomu, že vždycky mám co povídat, tak je to pro mě složitý zhrnout vlastně všechny ty nápady naraz, ale myslím si, že dneska hlavní téma by mohla být zahrada. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem vášnivý zahrádkář a vlastně většinu toho volného času, který mi po práci zbyde, nebo zbyde po rádiu a po všech těch koníčkách jiných, je trávení času na zahradě. A letos se mi to hrozně dobře rozjelo. Včera jsem dokončil sadbu, mám vysutý záhony, takový ty vyvýšený, udělal jsem to z paletových ohrádek, dole mám cihly se štěrkem, mám tam koňský hnůj, mám tam koupenou hlínu. By the way, ta koupená hlína, kurva, nikdy, ale fakt nikdy nepřekoná cenu těch paprik, jo, takže jsem si už teď za hlínu zaplatil víc, ale přeci jenom je to koníček, to nechci úplně předbíhat, ale to, co chci říct, že mám vysazených 20 sazenic paprik a 9 sazenic rajčat, každý jiný druh, i papriky jsou různý druhy, takže to je teď to, co po čem úplně já toužím a chodím to tam zalejvat a hnojit a tak. A ještě jak je to vlastně v těch ohrádkách, tak nějakým způsobem to extra neschne. Není to na návětrné straně, není to, já nevím, úplně na přímém sluníčku, ty malý sazeničky si tam vyloženě lebeděj. Takže to je moje zahrada, k tomu samozřejmě tam nemám vysazenou žádný automaty a tak dále. A věnuju se jenom právě těm paprikám a rajčatům a už se pomalučku těším na moje dozrálý meruňky, protože ty bývají v půlce léta a to už je skoro za dveřma. Takže já teď svoji zahradu až pletím do Tajska, odeznám tátovi, všechno posekám a tak dále a doufám, že táta svědomitě bude chodit zalejvat a starat se mi o ty moje papričky, protože on čili taky rád a můžeme to potom společně žrát. No a co se týče muziky, přátelé, další skladba, jako by to věděla, jmenuje se Green Onions, zelené cibule a asi netřeba říkat nic víc. Pojďme rovnou na to. Vintážek se přechyluje do své druhé poloviny, aby se přechylujete se mnou. Tak pojďme vy přechylenci zpátky k muzice.

0: No a za námi už je skladba Green Onions a protože jsem si vlastně nepřipravil žádný téma na tenhle vstup, tak si myslím, že je pravý čas na to dát si českou písničku o vintážku. Tentokrát je to Ilona Píčáková a skladba Amsterdam. Tak pojďme na to.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme. Ten se na to podívej. Vidíš to? To není země, to je zahrádka.

pěkně na dnešní díl Česko versus Finsko, semifinále a tak dále a tak dále. Vy už vlastně jako posluchači moc dobře víte, jak to dopadlo, ale já jsem ještě jalovej, já vlastně nevím, že jsme vyhráli takhle dopředu, ale pevně doufám, že vyhrajem takhle dopředu. Teď mě ten podklad přestal hrát, ale měl hrát. No a nezbývá mi, než se s váma rozloučit, poděkovat za to, že jste nějakým způsobem moji věrní a moji posluchači. Přátelé, díky a čau, já jsem Cvrkoslav Zelený, tohle byl Pintycí číslo 168. Nahrával jsem mu dneska trošku dopředu. Nahrávám to tady, vole, bez trička, v kraťasech, je mi Pedro až do prdele, ale dělám to pro vás a mě to nějakým způsobem baví. Ale pojďme to brát pozitivně, máme to za sebou a směrem na hokej. Vy už víte, jak dopad, ale i kdyby ne, já věřím, že vyhrajem. Já jsem Cvrkoslav Zelený a slyšíme se zase příští týden, to bude asi poslední předtajský týden. No a pak uvidíme. Mějte se, čau a díky za poslech. Radio Bečko, fucking all over the board.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Radio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Rokuj s námi.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti netradičních zpráv vám přinášíme neobvyklý příběh z Pensylvánie, kde muž v afektu po sdělení o rozvodu použil bagr k demolici svého domu, zatímco uvnitř byla jeho žena a dvě dcery. Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Vždy je důležité zachovat klidnou mysl. Hezký den všem posluchačům Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Big Beat na Béčku. To může.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém albu Bitknot kapela Feeble Little Horse z Pittsburghu přináší těžší a brutálnější zvuk než kdy dříve. Trio, kterému se podařilo zachytit neobyčejnou směsici glitch artu a empatie, vydalo tento opus pod nezávislým labelem, který posouvá hranice jejich tvorby. Album je fascinující kombinací syrovosti a krásy, která osloví i ty, kdo dosud neznali hudební svět této kapely. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě. Poslouchej.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Do Prahy dorazila v posledním květnovém týdnu dvojice amerických veteránů Harry Humason a Arnold Strauch, kteří se podíleli na osvobozování Evropy od nacismu v roce 1945. Přestože jedna z těchto osob dokonce bojovala na území tehdejšího Československa, pražský magistrát nedokázal hrdiny oficiálně přivítat. Veteráni se v pondělí vrátili zpět do Spojených států. Adam Kalina z Liberce se stal prvním Čechem přijatým na prestižní Tetter College of Business, kde bude studovat finance a umělou inteligenci ve čtyřletém programu. Již v 16 začal podnikat a nyní stojí před další velkou výzvou. Sám si na studia plánuje vydělávat, přičemž již nyní pomáhá investorům s vlastním projektem zaměřeným na finanční trh. Nejvyšší soud rozhodl, že neoprávněně posílané výživné má vracet dítě, které je už dospělé a nemá na něj nárok. Rodič, na jehož účet peníze přicházely, zůstává mimo finanční odpovědnost. Toto rozhodnutí přináší jasno do sporů o neoprávněné výživné, které často vznikaly mezi rodiči a jejich dětmi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: Filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Film Backrooms režiséra Kanea Parsona překvapil hollywoodská studia, když během prvního třídenního víkendu v kinech vydělal nečekaných 81,4 milionů dolarů. Tento hororový thriller, vycházející z úspěšné série na YouTube, s více než 80 miliony zhlédnutí, táhne diváky svým unikátním děsivým příběhem. Rok 2026 tak pokračuje v překvapivém boomu virálních hororů, které dobývají filmový průmysl. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

a day in day out, a day in day out, a day in day out.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Fotbalová reprezentace dorazila do New Yorku, kde se připravuje na mistrovství světa 2024. Ve čtvrtek v New Jersey se hrají přípravu proti Guatemale. Zápas je generálkou před světovým šampionátem. Tak tohle je opravdová sportovní pohádka, dámy a pánové. I když už Ondřej Perušič oznámil odchod do sportovního důchodu, rozhodl se svůj comeback obohatit o krásné druhé místo na turnaji v Ostravě po boku Jiřího Sedláka. Perušič si tak zřejmě uvědomil, že na pláži ještě má co nabídnout a dokázal, že věk je jen číslo, které se dá přepočítat na zkušenosti. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Big Beat na B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: V brněnském kabinetu Muse pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

zdravím všechny posluchače Rádia B a především zdravím všechny Bradas a Sistas a milovníky reggae hudby. Já jsem Šazo a dnes mám pro tebe zase nový díl pořadu Revolution. Samozřejmě pořad Revolution je o reggae, kdo neví, tak teď už to ví a kdo ví, tak ví. No, takže si udělejte pohodlíčko, nebo si dejte třeba něco dobrého k jídlu, nebo si vemte třeba pevný boty na to, abyste mohli tančit. A každopádně my jdem na to. První novinku, kterou tady dneska pro vás mám, tak ta je od Jahmy.

0: No a my se teď vrhneme hned na další pecku a podíváme se na španělského zpěváka, který se říká Caliaja. Vydal nové album, který se jmenuje Sunshine. No a na tomto albu můžete najít 10 pecek, na kterých je i spousta featů. Bohužel, co se týče masteringu, tak toto album není úplně dokonalé. Určitě bych mu doporučil pořádného producenta nebo někoho, aby se mu na to podíval. Každopádně i tak to album není vůbec špatný, jen říkám, že některé ty tracky mají nižší kvalitu a to slyší i mé hluché uši. No, každopádně vybral jsem track, který se jmenuje Marley a ten je společně se zpěvákem Jeremie Joye.
1: Stand up. Ooh! Big Dada respects. Dumbi, dumbi, dum, dum, badada. Un nuevo no arriba que llegó el Rastaman.
2: Welcome music.

Máte obrovské štěstí, protože já nesmírně dobře ovládám španělský jazyk a jsem si naprosto jistý, že tento track byl právě o Bobovi Marleym a o jeho tvorbě a možná trochu i o jeho životě. Takže to vše k mé španělštině. No a my jdeme dál. Máme tady borce, který se narodil na Jamajce, ale žije ve Francii. Říká si Zion Head a též vydal nový album. To album se jmenuje Mount Zion. No a já jsem pro vás vybral track s názvem Education.

Jelikož jsme tady měli teďka dva interprety, kteří měli nový alba vydaný, tak samozřejmě do třetice všeho dobrého a zlého. A jak už to tak bývá, tak stejně v tuto dobu vždycky představu nebo ukazuju nějaký album, který mě baví, který mě zaujalo, takže tentokrát to vezmu trošičku hlouběji, bych řekl. A podíváme se na zpěváka, který je taktéž z Francie a samozřejmě teď ve zkratce něco o něm. Takže Karl Appella, lépe známý jako Blacko, se narodil ve Francii v Montfermeil, Saint-Denis a to 5. února v roku 1979. Hudbou začal vystupovat už ve svých 12 letech a v pouhých 16 letech se zaspíval na koncertě s americkým raperem Issou Dinou. V roce 1997 se stal součástí legendární francouzské hip-hopové skupiny Sniper a tam vlastně vydržel až do roku 2007. Poté se vydal na solovou dráhu, kde do hip-hopu začal míchat reggae hudbu, no a tomu vlastně vydrželo až do dnes nebo do dnes. Dnes spíš můžeme z jeho tvorby slyšet víc reggae než hip-hop, ale své kořeny podle mě jako nezapře. No a já jsem vám chtěl ukázat část jeho nového alba, který se jmenuje Chakras a obsahuje neuvěřitelných 22 skladeb, to už se dneska moc nevidí. No a hlavně na tomto albu můžeme najít i dost zajímavý feety a to třeba se jmény, jako jsou například Sizzla, Mr. Vegas, Pressure Bass Pipe, Turbulence a další. No, takže jako vždycky vybral jsem pro vás dva tracky a ty tracky vlastně mají název. Jeden se jmenuje Spiritual War, druhý je Yo's Den, ten první je právě s Pressure Bass Pipem, jak jsem zmiňoval, a ten druhý je se Sizzlou. Takže jo, dáme si tyhle dvě věci hnedka pěkně za sebou. Yo, yo.

Právě nám dohrála malá ukázka z alba Chakras od zpěváka, který se jmenuje Blako. Jinak já jsem Šazo a ty posloucháš pořad Revolution na rádiu B. No a my si teďka dáme nějaký dancehall, protože ten tu ještě nebyl a myslím si, že už ani nebude. A jediný dancehallovej hit novej nám dneska přines zpěvák, který si říká Deadly Hunter a s ním společně Black Satin na produkci.

Deadly Hunta a jeho Pull Up. Musím uznat, že tento zpěvák patří k mým oblíbeným a to už jenom proto, že jsem byl několikrát na jeho koncertu a vždycky, ale opravdu vždycky jsem si ho náramně užil, protože ta jeho show má prostě energii. Ty tracky jsou boží a to ještě jak on to umí podat. Rozhodně doporučuji. Nevím teda, jestli bude mít letos nějaký koncert v České republice, ale pokud by měl a nebyli jste, tak doporučuju, doporučuju a ještě jednou doporučuju. Takže dobrý a my jdeme dál, protože další věc, velice fajnová věc z Jamajky je od Fantana Mojaha na velice známém rytmu a tento track nese název Friends.

0: Nevím, jestli jste si toho všimli, nebo jste to zaregistrovali, ale Radio B bude letos mediálním partnerem Culture Reggae Vibes Festivalu, který se odehrává v Hořicích, a to 6. až 8. 6. Mám z toho neskutečnou radost a brzy bych měl u nás ve studii přivítat pořadatelé tohoto festivalu, kde bychom si o tom měli říct víc, pokecat. A samozřejmě bude asi nejspíš i nějaká ta soutěž o lupínek, o lísteček, možná i u jiné věci. Uvidíme, až se dozvím, všechno vám dá čas vědět. Samozřejmě momentálně je všechno v jednání, ale letos u toho bude Radio B. No a u čeho že vlastně bude, že jo, taky bych měl něco zmínit. Ano, už vydali finální plakát, kde jsou opravdu parádní jména, je tam třeba Zion Train, kapela Think, Kraken Dubs, Demolition Manem, Polemic, Jamajky, Benny Page a MC Navigator, neskutečná šleha, United Favor a Kokoman. No prostě spousta výborných kapel a ve spojení s tím místem je to prostě dokonalost. Takže až budu vědět víc, určitě se to dozvíte taky, ale letos bude Radio B u toho. Yupio. No a my jdeme na další věc, která je od Blacko, J.A. a Jamu, jmenuje se to Jericho Skank a je to takový rapový beat, no a samozřejmě Blacko, J.A. vždycky zandá jako pán, tak pojď mi.
1: Now comes the thing called the Jericho Skank, show the world who are the real top rank. I made them know, sir, no island of the tank, we not play a ramp. Now this a Blacko, J.A. Tell them, there's no getaway. Watch them style there. Shoot.

No a po troše toho hip-hopu si musíme dát taky něco s pořádně hutnou basou a tohle má basu tak hutnou, že se bude klepat i lustr u tvých sousedů. Tentokrát si dáme věc z dílny Radical Vibration a ty si pozvali na mikrofon francouzského Big Reda a dali dohromady věc, která se jmenuje Repercussions.

Já jsem Šazo a ty posloucháš pořad Revolution. No a co by to bylo za pořad Revolution, kdyby tam nebyl žádný Raga Jungle? No to by nebyl pořad Revolution, protože ten tam prostě musí být. Takže další věc, kterou si dáme, bude už Raga Junglová a je to remix od Briana Brainstorma a je to remix na věc od Oscara Brandou a Muff Mizzy, Humble Liona a ten jejich track se jmenuje 420 Remixes.

bez zbytečného natahování, bez zbytečných keců. Další věc, Benny Page udělal remix na track od Gepiho Renkse a Reggae Rusta. Nese to název My Selecta.

Somebody Make Some Noise, protože generál Levy je zpět a s ním i nový EP, který se jmenuje Hey Marihuana. Wicked Wicked Jungle je fucking kurva masiv a toto EP to zase jenom potvrzuje, protože na tomto EPčku najdete 4 tracky, který vyprodukoval sám Master Jungle, Mr. Jungle, Serial Killa samozřejmě. No, jinak, pustíme si 2 tracky, samozřejmě protože mám hodně času jako vždycky a všechno to samozřejmě stíhám, takže proto si dáme 2 tracky, no a první je High Grade In My Head a druhý Can't Stop Blaze Up, no a pro dnešek je to ode mě všechno, takže Shazo se s váma loučí, mějte se hezky, mějte se fajn a slyšíme se zase příště, jo, a malem bych zapomněl, nezapomeňte poslouchat Radio B a především pořad Revolution, takže čabás a čau čau.

0: Je 6 hodin na Rádiu B.
1: Pifoviny každé útok.

Úterý a nedeli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

exkluzy. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzivně.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Pace up. Tak ahoj, ahoj, zdraví vás Raskal, jako vždy v úterý večer od 8 nebo v pátek dopoledne od 10 s pořadem Base Up na Rádiu B. A dneska to bude hodně o vokálových věcech, mám tady nějaký UK garážovky, nějaký breakbeaty a tak různé věci a začneme tady tím krásným hlasem. Je to producentka, zpěvačka Eliza Rose a tenhle ten track pojmenovala Pingers a vydala ho teďko v květnu na Fabric Records, takže přeju příjemný poslech na Rádiu B.

No jako další věc si dáme umělce, který se říká Chrisem. Společně s Jembouem udělali track, který se jmenuje Faux Pass. A vyšlo to na H3 Records, taky květnová záležitost.

No a na Rádiu B budeme v klídku pokračovat a dáme si nějaký breakbeatový věci, tohle to dělalo Bowser, FM Free a M Breaks a track se jmenuje Bullshit. A jinak musím trošku pohovořit o poslední akci Break-in, která byla teďko v pátek v klubu Cíl na Žižkově. Bylo to hodně povedený, nebylo moc lidí, ale parádně jsme si všichni zahráli a končilo se někdy v 5 ráno, takže mejdan jak má bejt. Takže je to docela dobrý klubík s dobrým zvukem i prostorově, takže určitě někdy se zajděte podívat na nějaký mejdan. Bylo to fajn.

No, hned navážeme další peckou, tohle to je opravdu, to mě baví a je to Wes Weaver, track se jmenuje Die Welker, vyšlo to na Dirty Kitchen Rave, květnová záležitost, třítrackový EPčko, který se takhle jmenuje i, takže klidně vyhledejte, je to pecka.

No a přátelé, teďko v Bejsapu trošku zhutníme. Tohle ten track dělal Hynix a Vitamin G. Jmenuje se Don't Ask Why. A je to z čtyřtrackového EP, který vyšlo v květnu na značce White Peach. A nese stejnojmenej název jako tohle ten track. Posloucháte Rádio Bčko.

0: Just have a word with yourself.
1: No a tohle to už je nádherná věc, dělal jí Bloklep a jmenuje se Switch. A je to z EPčka, který se jmenuje My Way, 5 tracků, vyšlo to na Judder, taky květnová novinka. Snažím se pouštět vždycky novinky, takže je to přísun nové hudby na Rádiu B hlavně a pro vás.

No a budeme pokračovat ještě další temnotou. Tuhle tu výjezd dělal Xai a Somebody a na majku je Donny Rampage. A vyšlo to na Solitude UK a jmenuje se to Turn Up a Agasavara a Warrior to remixovali. Posloucháš Bass Up? What? And them dead. Yo.

Tak a další květnovou záležitost, tady mám taky podobnou vokálovou věc, a dělali Bass Dominators a Joker, a vyšlo to na Criminal Records Digital a jmenuje se to True Crime. Posloucháte Rádio Bčko a zdraví vás DJ Rascal.

No a tohle ta věc mě hodně baví, úplně mi to leze pod kůži a dělal to, co si. A track se jmenuje Everybody Know, a taky květnová věc. Vyšlo to na Extra Spicy, dvoutrackový EPčko a fakt je to pecka. Pecka, big up, co si.

A pokračujeme dál v téhle jízdě v pořadu Bass Up na rádiu B. A tohle je producent Shift. A track se jmenuje Ladies and Gentlemen. Vyšlo to na The Rust Music. Samozřejmě novinka z května, takže užívejte. Nicméně jsem chtěl pohovořit o tom, že včera bylo 1. června a web Juno Download ukončilo svoji činnost, takže se tam nedají už kupovat tracky, prostě úplně web je pozastavený. Když jsem si to dal do AI, proč, tak důvod je prostě slabý prodej a velký náklady na údržbu serverů a veškerý prostě techniky, takže už se to asi nevyplatilo. Hold Spotify a různé jiné platformy všechno požerou, takže je mi to dost líto, koupoval jsem tam dost muziky a hledal inspiraci do Bass Upu, nicméně musím začít někde jinde. Je tady hodně těch platform, takže je to škoda. Posloucháš Rádio B.

No a dáme si ještě jednou ten track Tarnap, tentokrát nezremixovaný. Je to producent Xai a Somebody. A moc mě to baví tyhle ty věci, takže proč si to nedát? A je toho bass music do tohohle z toho pořadu Bass Up, takže pojďme na to. Posloucháš Radio B.

Tak a v pořadu Bassav jsme za půlkou. Vrátíme se zase k breakbeatu. Producent On The Mic, můj oblíbenec, společně dělal track s Tech Shields. Jmenuje se Get Barnett a vyšlo to na Ravesta Records, tak je teďko v květnu. Nicméně to je hrozně produktivní týpek On The Mic a možná vydá týdně 2-3 tracky, takže

dohrává On The Mic a následovat bude takovej tučnější, hutnější track od doktora Robertse a jmenuje se Saunders. Vyšlo to na Dopamin Audio, teďko 3-trackový EPčko. Baví mě doktor Roberts, taky má příjemné věci, je to šikovnej týpek a hodně ho dávám.

No a mám tady takový Electrobreak a od This Is Fun. A vyšlo to taky na Ravesta Records a jmenuje se to On The Move.

No a posloucháte pořád Bass Up. Zdraví vás DJ Rascal. Mám tady track, který dělal Shaking a Clearcast. Jmenuje se Body. Vyšlo to na Love Club. A taky květnová novinka. Bass, bass, bass, bass up. A big up.

No a teďko navážeme další super trackem, dělalo Asher a Killapy. A jmenuje se Ashdem a vyšlo to na Loving Alliance. Light them.

No a máme tady, přátelé, konec Bassupu, 53. díl nám opět utekl jak nic a končíme trackem od ATWV a Interplanetary Criminal a ještě na tom spolupracoval Main Face a vyšlo to na ATWV Records a track se jmenuje Twisted. Jinak si mějte moc hezky, a track se jmenuje Twisted. Jinak si mějte moc hezky, děkuju za poslech a všechny moje Bassup.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Jméno Clapton je v house music známo celosvětově, ale ne každý z jeho posluchačů ví, že nejde o jednotlivce, ale hned o dva interprety. Toto německé DJské a producentské duo se specializuje na deep house, tech house a klasický house. Jsou také rozpoznatelní podle jejich typicky zlatých masek. Clapton získal uznání v roce 2013 trackem No Eyes a vydáním alba Chamber v roce 2015 pod labelem Different Records. Dámy a pánové, tohle je Clapton na Rádiu B.

Yeah.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, s náma ste prebežili. Radio B.cz.

teď si pustíme francouzskýho DJe a producenta, kterýho máme na Bčku moc rádi, a je to Vitalik, v tomhle případě ve spolupráci se zpěvačkou Labien Cherida, a track Tu Conmigo. Tak jdeme na to.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

the most.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

it now. Do it now. Do it now. Do it now. Do it now. Do it now. Do it now.

the bracket.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Dobrou noc s Rádiem B.